pomyslích prebolel sám nás. Nerda Đavomira, koni tebi, sklopim oči.